0: Hnutí je často zapomínaným uměním a projevem lásky, které však slouží k růstu společenství, řekl papež Lev v promluvě před modlitbou Anděl Páně na náměstí svatého Petra. Zmínil však také druhý způsob, jak projevit bratru svou lásku, dospět ke vzájemné shodě. Boží milost nás k tomu vybízí a pomáhá, abychom mohli být skutečnými bratry ve víře.
1: Cari fratelli sorelle, buona domenica!
2: Drazí bratři a sestry, přeji vám pěknou neděli.
1: La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica.
2: Boží slovo, které zaznívá v liturgii této neděle, nám nabízí několik základních kritérií pro uvažování i jednání. V listu Římanům čteme, že všechna přikázání jsou shrnuta v tomto: miluj svého bližního jako sám sebe. Svatý Pavel na tomto bodě trvá s odkazem na velmi silný obraz, který se objevuje i v Otčenáši. Píše totiž: bratři, nebuďte nikomu nic dlužni, jen vzájemnou lásku. Ježíš nás naučil prosit o odpuštění hříchů a také je praktikovat. Je tu však jedno dědictví, kterým jsme si navzájem zavázáni a které nás nezotročuje. Je to dluh vzájemné lásky. Veškerá pozornost, péče o dobro, které jsme obdrželi, nás činí svobodnějšími a schopnějšími nést odpovědnost.
1: Nel Vangelo di questa domenica Gesù suggerisce a ogni comunità cristiana.
0: V evangeliu této neděle navrhuje Ježíš každému křesťanskému společenství přinejmenším dva způsoby, jak uplatňovat vzájemnou lásku. První z nich nás vede, abychom se naučili bratrskému napomenutí. Je to delikátní a často opomíjené umění, které vyžaduje upřímnost a schopnost postupovat se správnou mírou ve správný čas. Upřímně si promluvit, nejprve mezi čtyřma očima, poté, je-li to nutné, před dvěma či třemi lidmi a nakonec, když je to třeba, před celou komunitou. Znamená čelit realitě a proměnit problémy a konflikty v příležitost k růstu. Stěžovat si a pomlouvat je snazší, ale nic to nepřinese a mnoho situací se tak paralyzuje. Evangelium nás naopak vychovává ke svobodě v lásce.
2: Existuje pak ještě druhý způsob bratrské lásky, který podle Ježíšových slov proměňuje dokonce i modlitbu. Vzájemná shoda. Nejen když dojde ke konfliktu, ale i když prosíme Boha o nějaký dar. Pán říká: jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoliv věci a budou oni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Tento slib naznačuje, že můžeme mít společná přání, společné bolesti, společné naděje a skrze modlitbu růst v jednotě. Bez víry by se každý mohl cítit osamělý a podezřívat ostatní, vnímat je jako cizince a nepřátele. Díky milosti jsme však bratři a sestry, kteří se mohou shodnout, setkávat se, odpouštět si a naslouchat si v Pánu. Prosme Marii, která po andělském zvěstování spěchala za svou sestřenicí Alžbětou, aby s ní sdílela radost i strasti těhotenství, aby i nás naučila radostné povinnosti bratrské lásky.
0: V apelech a pozdravech po nedělní mariánské modlitbě Lev XIV. Znovu vyzval k ukončení války na Ukrajině. Ujistil, že s bolestí sleduje zprávy o útocích, které zasáhly v minulých dnech ukrajinská města a civilní infrastrukturu a způsobily smrt nevinných. Mé srdce se spojuje s utrpením obyvatelstva, které již roky žije v úzkosti a strachu. Znovu vyzývám k ukončení násilí, k zastavení ničení a k otevření srdcí dialogu a míru. Vyjádřil také naději, že úsilí vynaložené v těchto dnech na obnovení jednání přinese konkrétní výsledky a otevře prostor pro diplomacii. Obraťme se s modlitbou k Pánu, aby ve všech konfliktech na světě zvítězila svornost.

0: Dnes podvečer se svatý otec vydal na poutní místo Panny Marie Dobré Rady v Genazánu, asi 40 kilometrů od Říma. Právě do tohoto poutního chrámu, spravovaného Augustiniány, zamířil také 10. května 2025, dva dny po svém zvolení na Petrův stolec, na svém prvním výjezdu mimo Řím po svém zvolení papežem, aby Matce Boží svěřil svůj pontifikát. Do pamětní knihy tehdy zapsal: Po celý můj život mě provázela svou mateřskou přítomností, svou moudrostí a příkladem své lásky k synu, který je vždy středem mé víry. Cesta, pravda a život. Děkuji ti, Matko, za tvou pomoc. Provázej mě v tomto novém poslání.
1: Poutní místo je pevně spjato s dějinami augustiniánského řádu. První mariánský kostel stál v Genazánu již ve 13. století. Na počátku 15. století se augustiniáni rozhodli kostel i přilehlý klášter přestavět a rozšířit. Jak praví tradice, 25. dubna 1467 se zázračně objevil na jedné ze stěn kostela obraz Panny Marie. Dva albánští poutníci v něm později rozpoznali obraz uctívaný v albánské Škodře, který měl zázračně zmizet z místa, kde byl dříve uctíván, a objevil se v Genazánu, aby unikl turecké invazi. Matka Dobré Rady se tak stala mostem mezi východem a západem a ochránkyní augustiniánského řádu. Zázračné objevení obrazu v Genazánu přivedlo do chrámu mnoho věřících, začaly se dít zázraky a díky darům se podařilo dokončit stavbu kostela a augustiniánského kláštera. Lev 14. dnes večer sloužil v poutní bazilice mši svatou z vigilie svátku narození Panny Marie. Jeho homilii najdete na našich webových stránkách.

Malá škola liturgie. Připravili sestra Maria Kristýna Katapáno a Johana Bronková. Když překročíme práh a vstoupíme do kostela, i když se právě nekoná žádná bohoslužba, nacházíme významné symbolické prvky, které upoutají naši pozornost a svým poselstvím víry, ale také dějin a umění, podporují naši modlitbu. Pomáhají nám připomenout si tajemství, ze kterých náš křesťanský život vzešel. Mezi nimi je křtitelnice. Křtitelnice je pramen živé vody, místo, kde je člověk osvobozený z moci temnoty, obnoven k životu, aby se mohl skutečně nazývat Božím dítětem. Když tedy architekt navrhuje kostel, jedním z jeho zadání je vyhradit místo určené výlučně ke slavení svátosti křtu a viditelné pro shromáždění. Křtitelnice totiž nesmí zůstávat bez povšimnutí. Má neustále probouzet vzpomínku, v mysli přivolávat naše zrození k životu. Připomíná den, kdy jsme byli znovu zrozeni z vody a ducha, ponořeni do tajemství Kristovy smrti a vzkříšení, kdy jsme se stali plnoprávnými členy kněžského, královského a prorockého lidu, jímž je církev. Vedle křtitelnice by měla stát také velikonoční svíce. Velikonoční svíce je symbolem Krista, pravého světla, které osvěcuje každého člověka. Její zapálení připomíná nový život, který každý věřící přijímá od něho. V den našeho křtu tedy bylo na našem těle vyznačeno znamení spásy, znamení kříže. A tak jsme byli uvedeni do symbolické řeči. Každé znamení kříže má být také výslovnou prosbou o požehnání, s níž se obracíme k Otci. Požehnání může mít různé podoby, ale vždycky se ztotožňuje se znamením kříže, které jej doprovází. Důležité jsou okamžiky, kdy kněz vztahuje ruce, ať už k požehnání nebo k vzývání Ducha Svatého. V biblické tradici se Bůh zjevuje ve stínu oblaku, který doprovází izraelský lid pouští. Zastínění je gestem požehnání, které naznačuje přítomnost Pána, jenž nás chrání a doprovází uprostřed pouště tohoto života. V liturgii najdeme také další gesta rukou. Ruce, které obětují, ukazují, přijímají, vztahují se k bratrovi a v důvěře se vzpínají k Bohu. Modlitba s rukama pozvednutýma k nebi byla běžným gestem u Židů i u pohanů a křesťané ji vzali za svou. Ruce pozvednuté k nebi jsou gestem přímluvy za sebe i za druhé. Mohou však být také znamením chvály a díků. V liturgii mohou být ruce také sepnuté, na znamení soustředění a rozjímání. Sepnuté ruce nejsou rozptylovány žádnou jinou činností a jsou tedy připraveny vyjádřit odhodlání obrátit se tělem i duší výhradně k Bohu jako jedinému pánu našeho života. Jedním z významných gest, které umožňují rozpoznat liturgii jako jednání Boha a lidu, je také gesto pokoje, podání ruky svému bratru. Liturgie vnímá pokoj jako dar, plod eucharistického tajemství a gesto vzájemného předávání znamení pokoje je takřka potvrzením toho, co se právě slaví. V průběhu času prošlo toto gesto změnami co do formy. Původně šlo o polibek, který se později proměnil v obětí. Dnes, aby odpovídalo zvyklostem naší společnosti, se z něj stalo podání ruky. Nemá však být pouhým gestem zdvořilosti či přátelství. Jako věřící skrze něj prosíme o pokoj a jednotu pro církev i pro svět.

0: Pokoj, který si předáváme, je pokoj Kristův, který nám je darován skrze Ducha Svatého při účasti na eucharistickém tajemství. Na tomto pokoji se zakládá jednota církve, která se projevuje v bratrství mezi shromážděnými. Pokoj však má také dynamický rozměr. Je to pokoj, který se buduje, který závisí na všech. Ve světě, který trpí rozdělením, se tímto znamením v podstatě zavazujeme, že budeme kvasem jednoty a pokoje v Ježíši Kristu. Je to gesto, které se nesmí omezovat pouze na liturgickou slavnost, ale musí provázet každého muže a každou ženu po celý život. To je pro dnešek z Vatikánu všechno. Od mikrofonu zdraví
1: David Válka
0: a Johana Bromková. Laudetur Jesus Christus.

0: ukončení války na Ukrajině. Ujistil s bolestí sledu zprávy o útocích, které zasáhnuli v dnech Ukrajinska a civil infrastrukturu a způsobili nevinných. Srdce se spojuje s utrpením obyvatelstva, které již roky žije v úzkotě a strachu. Znovu vizí ukončení násilí, k zastavení, otevření sí dialogu a míru. Vyjá také naději, že úsilí vynaložené v dnech na obnově jednání přinese kvalitní výsledek a otevře prostor pro diplomaci. Obraťme se s lidbou k pánu, aby ve všech konfliktech na světě zvítězila slavnost. Dnes podvečer svatý otec vydal poutní místo Marie Dobré Rady v Genaca, asi 40 km od Ma. Právě do toho poutního chrámu spravovaného Augustiniány zamířil také 10. května 2020, dva dny po zvolení na trůn stolec, na svém prvním výjezdu mimo Řím, svém zvolení papežem, aby Matce Boží svěřil svůj pontifikát. Do pamětní knihy tedy zapsal: po celý můj život mě provázela mateřskou přítostí, svou moudrostí a příkladem své lásky k synu, který je vždy střem mé víry. Cesta, pravda a život. Děkuji, Matko, za pomoc. Provázej mě v to novém poslání.
1: Poutní místo je plně spjato s dějinami augustiniánského řádu. První mariánský kostel stál v Genacánu ve 13. století. Na počátku 15. století se augustiniáni rozhodli kostel i přilehlý klášť přestavět a rozšířit. Jak pravíce, 25. dubna 1467 zázračně objevil ze kostela obraz Panny Marie. Dva albánští poutníci později rozpoznali obraz, udělaný v Albánské Kodře, který měl zás zmizet z místa, kde byl dřív uctíván, a objevil se v Nacánu, aby unikl turecké invazi. Matka Dobré Rady tak stala mostem mezi východem a západem a ochrání augustiniánského řádu. Zářné objevení obrazu v Nacánu přivedlo do chrámu mnoho věřících, začaly se dít zraky, díky darům podařilo dokončit stavbu kostela a augustinského kláštera. Lev 14. dnes večer sloužil v poutní bazilice mši svou z vigilie svátorození Panny Marie. Jeho homy najdete na našich webových stránkách.
0: Malá škola liturgie. Připravili se Maria Kristýna Páno a Jana Bronková. Když přejeme práh, vstoupíme do kostela, i když se jen nekoná žádná bohoslužba, nacházíme významné symbolické prvky, které upoutají naši pozornost a svým posledním víry, ale také ději a umění, podporují naši dbu. Pomáhají nám připomenout cictví, ze kterých náš křesťanský život vzešel. Mezi nimi je kelnice. Kelnice je pramen živé vody, místo, kde je člověk osvozený z moci ty, obnek k životu, aby se mohl skutečně nazvat Božím dítětem. Když tedy archit navrhuje kostel, jedního zadání je vidět místo určené výlučně k slavení svátosti křtu a viditelné promáždění. Křtělnice totiž mí zůstávat bez povšimnutí. Má neule probouzet vzpomínku, v mysli přivolat naše zrození k životu. Připomíná den, kdy jsme byli znovu zrozeni z vody a duchu, ponoreni do tajemství stovy smrti a vzkříšení, kdy se stali plnoprnými členy kněžského, kněžského a prorockého lidu, jímž je kev. Vedle křtitelce by měla stát také velikonoční svíce. Veliký svíce je symbol Krista, pravého světla, které osvěcuje každého člověka. Její pálení připomíná nový život, který každý věcí přijímá u něho. V den našeho křtu tedy bylo na našem těle vyznačeno spásy, znamení kříže. A tak jsme byli uvedeni do symbolické řeči. Každé z nás kříže má být také výslovnou prosbou o požehnání, s níž se obracíme k Otci. Žehnání může mít různé podoby, ale vždycky se ztotožňuje se znamením kříže, které jej dovází. Žité jsou okamžik, kdy kněz v ruce, ať už k požehnání nebo k vzání Ducha Svatého,